0: to domoviace by boje nesmoj ve time šestšmenčino popričeš Jakub Bočer a Diana Fričec Grimichova Jakube.
1: Dobre
0: ranie. Jakube, bola daj no raz do úsovania.
1: Na vujky hoka trok pala vás ralbicach, no Diana čera dua stácia zadkula beach ture. Dále sa vie svito mištavstva a chceme zladovač ročo pred 20 litami VM 2006 v Nemskej nostalgia a žane konflikte čer lasa rade na one čas dopaminame votem nam Clemens Schmidt rozprawia, no a preni maturanča ma je netko v uspečenju rukach, tež čik, iš netko džesatku vodzamknu, so tež vesela na vodzamknine, ale kak so poriadne požadač v filmach, što se voni žadaja, potem na Katka Peplec rozprawia a ladame hižo na přichodne šulske leto, keko novačko, abecejniko, kajš rene so praje, vočakujeme na serbskih zakvadnych šulach, tež to je dženca rano tema plana stu v usovanju.
0: A to bi še čenra rabicach vopravče, dobra nalada a ja so nadžijam, so ja netko place ne dostanu, když přiznajú, so v finále sem tla must vú sapska raketa palce tvočiva. To tam, mi bych tam tých modo chulco tak želžan človek, tam za nimi, wow, nie, ach ja pa sem sapska raketa, potom sú na koncu dobili. Vosom inčinu popiči ich dobre ranie přeje sapski rozvoz.

0: sad čmičinu do napom 6 Čechiem. No hej, a slunčne viedro vabi tiež do Zadkule Bíčtúre, včera druhá stácia v Ralbicach. A tiež na kromie Rajnišťo si vidžal to, što ľudí a fenov nic jenož na Rajnišťach samolodcu tam v poskytku mili. A včera námestní je si mi s druhým tiež hižbet a pöpelec ľubič dala.
1: V Ralbicach sú si zase veľa prúce dali. Sú nudom dvaj púle načvarili, stan sa tyšky stieža v kutku odpočnič. A si vidžal to, što všetraz činiš v outfitče 19-20 let. Náušniki, putne pasky a tyšoče v neonových barbách, kaž by sa to tedy moda. To bische mir nütze Motto für Ralbicach.
2: Ralbicanske Soldat, wo ja gerade der Schiwot, man muss mal so passen zu den Sportzettkali. Has mo naše outfite huproali.
3: Das so naša moja joka kupiwa tenemo na nikake ni na program na naše vesno sveđena, hej. Tak vas mo bjali. Jeans kolo, nikake t-shirt, ko to nicht nur oika jo, hej. Das so naša dreiste boli.
4: A dort Faschinka,
5: tak smo kulo boli. Sole jednore jako mo skupina. Bob Schätschele, Svojba, Schickus Romage.
1: Hi, kreativni Monis zu Ralbicach. Bolada me pak na Rajnišči. Dvě pisko je tam do Maja. Dvatsi musto je tam čera vo dybki vojovalo. Miestna bych ubil 8 menšinu napšilnene. A po 4 hodinach bych u najlepši čerovšie večera serbska raketa v finalu dobychu přečivo Ralbicu Ružant.
6: Na kvíže pát, men extrémne finále, tí ľudia sú tu boli, sú jara vodce boli. Nemám prajeť, na koncu musme jara gut vojovali, vôd, vaj musfa, ja prajeť, aby je na jara vú na nara.
5: To by jara napínace, gešat ešte žiny nesom tak daleko šišva s jenom mústom, to hulce jenom jara podpíraja pšit. To je to, jara fajn bo.
1: A ještě něco jsou včera večer zadkulária vozivili. Motto za příšodný týden. Tun říká modro-červené bivy. A být stácia je potom v Nevečicách.
0: Čovič menšinou do napou šestčiche po takým poradže na Bíčtúra čera v Ralbicach. A ja pak se nesem celé viesta. No haj, nesu neonové barbyské rovosom džesate lieta a ja by preba Buffalo črije, crisscross džínce a NFL džerseje džesate. No haj, ladame, vosom menšinou do napou šestčich. Dobré ranie přeje srbský rozvoz.

0: na Bušeščeche.
1: Srpski rozvoz. Poješče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobré ranie. Na serbskich zakvadnych šulách v okresa Budyšin kajštež ve Vojarecach na šuli Handri Zela, Kulobe a Slepom punže leca doromade 2680 šulských nováčkov do prvního letnika. To je 40 imene a členy. Janek Vouča informuje.
3: Kaj zdjeli krajne zarjad za šule a kubanje lazub, zmeja najviac nováčkov z 61 na zakvadnej šuli Handri Zela ve Vojarecach. Tam utvorja runje tak ciriadonje, kaj za 57 dječi na krabatovej zakladnej šuli ve Kulove. Najmenje ABC niko zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dječimi. Tam kaj štež v Radvorju, v Oklecach a v Ralbicach utvorja stajne jednu riadonju. Na Budeske serbske zakladnej šuli zmeja v dvema riadonju maj 45 nováčkov a 48 dječi zmeja v dvema riadonju maj ve Slepom.
2: Dalše novostky ze serbských kubanišťov zoniče dženca biju našeho vúsovania. Od 1. júlia so popvat k za odpadky budeským v okresu poveši, to je čera v okresne semík v obzamknu. Popvat k stupa vo 5 euro na domiacnosť, na mesac. 15 leto a nesú plačizne zmenili, popvatky pak košte hižo viac nekryja rezervy sú konc leta vúčapane. Dále sa tiež košte za taxie poveša, od septembra stupa zakladná plačizna vo 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr plači 60 centov viace. Nimo to je budyský okresný semík přivosoval zo Smiedimsko-serbské ľudové dživadvo mezinárodnému dživadvovému tovarstvu přistupič, tovarstvo má sedvo Budyšine a zasadžuje so za menšinové reče. Serbská raketa vokovo Mateja Kobera je dobeča druhé stácie zatkula bičture čera Ralbicach. Mústvo dobe na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejachu ke prenemu ráze v finálu. 20 miestno za 4 hodinský turnír bychu po 8 menšinách pône raješe so v 4 štaflach. Motto Ralbičanskie stácie byše džiatna često 90. leta, za to zoblekachu so mnoze draste v neonových barbách vulke navušnice nosachu a každéž tréningové vobleky. Přichádna stácia je Nebečicach, tam je motto modro-červené bive. Zorecu skáďuja so očerovšieho svieto znači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je, so v svojom sledženiu odposovač, kaž dželi Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke a so zúbia spiešnišo hač myslené, tohle je za sledžerio vážne, zo so ich dživo pod svým svieče koordinuje. V Zorecu má tak rec jezdný plán za vopkečbúanie nebies nastač. Zaradovanie, kotrež hačo 5. maja, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v daloko skoku. Konc týdženia vúdobe se lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakských mištostvách v Midvajdže. Ona skočí 4 m 4,60 daloko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tu chvíľu po cibie sakske najlepša 12-letná daloko skoku. A to bych u naše povestče, ktorýž namakáče týž na našich stronách internete a na našej damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sim nače stopnio pokaza žive slibrotu pri budyskim studiu, dženca znova svonca dosť, ale tiež mročele dženca za so vúľadami vostane sucho maximálne 29 stopnio dženca, k tomu sida cunami.

0: Anna Wikingets, Bolada Donnebers. Veronika Kalinutschcina, Pschichot Nečaka, a Matthias Kiesling, Živenier Jane je.
1: Živenier Jane je.
0: Vosem inčinu po šestřej.

0: Jedna čujete do pošestřejš. Zavěde šulako a šulario započinje so nitko hodca fáza kunčne vysvičenja so rozdželija. S tem nitko reka požadanja pisač a rozmove s možnými dživodavarimi vjesť. Tola što vočakuje dživodavarje poprom od modrých ľudí, kociš so vo vukubanické miestno požadaja. Katka Pöplec je so prašava.
1: Na znamky poždišoviac nichtu nelada, šulario rade praja. Zelle tak nee. Skirenauer pak, geisch mi zio Chefeuer praia.
2: Jesus, so tam hore leider. Halle internatum die Vigi hat schon tun, oder aber wana, Bielna, aber nicht. Na, ihr lebt am scheuene Sportkiste, ja, und das haben wir wirklich so ein Jahr Lini.
3: Ja, muss ihm doch jahre dere Sache, du watsch, dich, we, sregeni Schuli, nicht du Schuli, näher, jahre dere, wotrisner. Ne? Wusste doch, dass ein Schuik, wo wir, we, beut oživena, ha, das war nicht du, das Sturzzillet am Jubosha da ab und zu mit das Namkiskere Scheuene, das ist am Runde Betschpiatkunester.
4: Molada, ma wissen, nas Namki, wirst du Pschenmet so wagen, kaisch Physiker, Chemie, Mathematiker, wissen, Znamki ne su scho, ha mo schitkich boja dario pscheprosma na ein Interview, tische jenere du gestarte wosobinske rosmoa da tak wille hodna da deike pisma ne moje chinesch.
1: Živinjo bi motivacijske pismo a vusvičenja. Šo to svuša do klasiskeho pakčika za požadanje. Paul Matka je jednačel miłočanskije agrarnje dôžnosće a pyta pravidłonje dorost za ratostvo. Prini začist špak vun přes mate, chemii abo serbi znamku nedostanje.
2: Když ja bude ladam, jo, što majú one tam stejo pola poradka, pilnošče, kasu so one zadržali znano, v kotri formie one druhým ľuďom napřečo stupia. Daja si one nešto rec znano, abo klanit.
1: Runje času poprachovacích fachovců s tým motivácia a zájim husto vážnejšie hač jednotlivá špatná znamka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika kamieny kváže tiež vážnosť na znamky. V usvedčenie pak ešte viac se přeradža.
4: Što ešte jara zameliči sú te vúpade v šuli, hej, nikotre ničo za to nemôže, když pone dla korošte úpanu, ale toto rozmoči ešte jednoho šinese.
1: A kak vupada s motivacijskim pismom? Dyl bi to přeco cua a 4 strona byč? Richard Paška navjeduje dom svjatoho Jana Smiečkecach s 80 sobudživačerjemi a je hižo tušto dobrych a mene dobrych požadanju čitav.
3: To odvisuje, što je in pisa. Drude su jene 5 linki dosa hace, a drude je tun tekst tak zajmav, so in te pol strone čita, bez to so in neke praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cu malo, vele so požadaja z jeni sadu, to je opon šun neprofesionalne.
1: A kak če lepje?
3: Jen so predstaj, po toho potencijalno dživo davarja je nešto odco prajice, odo uprajice, što ma un do očakovanju, to je subu rozsudne, kaj jen so na te bohabenske zrečeno, te šijotve,
1: Přez jedni pak sú si šice. Vonku na forma, rune linie a jednotný layout drie sú to najvážnejšie za prvý dobrý začist písomného požadania. Štúž si prúcu dáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájem na povovanie pokazuje, má dobré šanse.
0: Hej, a štúž nie je ešte vukovanské miestno namaká už a na panika, no a závody v Horní Búžice pýtajú tiež nitko ešte dorost za start do vukovanského nového leta na najpožíšo v násemie. Bydlik na sedom.

0: 8 minút do napo 7. Pošu, přestaň žezovať.
1: Policia zdieľa.
0: Jako byš to policia zdieľa?
2: No hej, zo sú boku pola Budušina neznačí nedelu popodňu. Pola nakvadne auta, plastikové vupaženie nemse verkleidung, dieselová tanka pokradneli. Tajke nešto je pola voného štúce či tonového ježdidva na 1100 euro hodne. Policia je slede zavieščiva a pýta paduchu. Další biezmanojo sú malé šecach zakadželi, rezbovachu dodreva blokové hity, viacere symbole, kýž so v ústave spriečivia. Viecna škoda trochu je policie na 1000 euro a státny škýt přepšel za přepytanie. Kruščicach je 18-letná nedelu rano na parkovanišču pri športnišču nezbožo zavinovala. Ona se svojim autom ročo jedúci do Sčežora za kor je zraze, sama dre nebo při tým zranená, ale škodu naparava je 2900 euro. Vúpejenož zo drogové test policie pola nie pozitívne pokaza, zo je kanabis brava a alkohol mieše tež krí 1,6 promilu. A auto sú ve Vojorecach pokrudnili, Mitsubishi hodnoče 21,000 euro je fuk, zoko Kfz netko za ním pýta.
0: 1,6 promilu? Ha-Cannabis?
2: Dekke to je.
0: Utrobne gratuláciu.
2: MPU vita.

Das hat mich nur, dass du mich das Durchstopp-Programm woche Dübko, Smim beim Jensa präsentiert, Sabski Institut, Prosse Jensa, Poschipunio, Dwiemai, Napschednosch, Gdo Instituta, do Institutske Hotwarin, ja, na Budeske, Dwonischowe, Thema je, Institutie, Identita, a Wobdzielenie, Stuposelnia, Kulturnu, Wistotu, we Bretoniske. Přichod na rečna hodina v obydlerského policista Andreja Kubara je po budňu od 4 do 6 ve tvareniu zaradinského zvierska při kloštorskej vodže ve Pančicach Kukovie. Dženca z Čevokličansku na Vokličansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnú probu od večera 6 očakuje vás tam svodna ječ a svodne napoje od večera 7 Kurlipa potom svoju z javnú probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživíče vo džencnišeho zaso kino pod hovým nebjom. Dženca je zahajenie riada do pokazaja nemskú komédiu Extrawurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skáduje večer 6. vysedaní dojo v rúmnosti stará šula. A dodživa dva vítaja júdce popudňu šúdorio 9. letníka Serbského gymnázia tu ze smiesta a popudňu od napúcioch do napúpečích sú holce a holce júdce na casting za serbské dičace dživadvo prošené. Dieči v starobie 9-12 let môža so vobdžilič a dživadvo tak za sebie odkryč. A júdce prošu do Kulova, tiež miestčanská rada so tam, zetka večer 7. v tamnišej sedaní. Vosa menšinou dosedemich je.

Zvuak Přemyslovan Jung, Křesťan James Mink, zpěvaše a slova k sobu zpěvaniu Ličo, nová doba zpěvám Hodost Srbský božinský oktet a daj mi tvoju ruku, Marie Matce, na zpěvam.

0: No a svicu mi je hu čera večo, dokeš je so dolgo vuralo, preda hač bi pon vopravdže finale, haj so vural ve Ralvicah na bič, voli bulovi turije, to bi še mjeste mižo druha, tak spišnje so čas minje, prihodne činčin punže do Nebelčic, no je potajkim, najprede je čera teši žbjeta pepelec, se šitko ljubič dava, a nam dženca rano čera už utru zima.
1: V Ralvicah so se zase vjele procedali, su nudom dvaj pulaj načvarili, stan za tiški stježa v kutku odpočnič. A se vidžal dušo předrasčinič v outfitče dživat na čestu dživu 10 let. Naušniki, putne paski a tišoče v neonových barbách, kajš piše to tedy moda. To piše mjenujce moto v Ralvicach.
2: Ralvičanske se za to, jo, jara, dere šivoč, mu musimo se posledný týden štvrt zetkali. Ha, smo naše outfity uprovali.
3: To je naša, moja džovka kupiva, ten je na nekakve ni na program na našo vesno sveđena, hej. Tak pa smo objeli džins kolu, nekakve t-shirte, kot ješ ništno ojka, jo, hej. To su naše draste boli.
4: A to od Fašinka.
5: Tak smo kulove boli. Sili jednore jako mala skupina. Popšečele, svojba, šeku s romadže.
1: Hej, kreativni oni su v Ralvicach. Poladame pak na Rajniši. Dve piskuje tam ne do maja. 20 mústu je tam včera vo dybky vojovalo. Miestna byšu byl 8 menšinu napšilnené a po 4 hodinách byšu najlepší včerajšieho večera serbská raketa ve finálu dobychu přečivo Ralbicu Ružant.
6: Na kvíže pát, men extrémne finále, tí ľudia sú tu boli, sú jara vodce boli. Men mám prajeť, na koncu musíme jara gut vojovali, vo dvaj mústva, ja prajeť, aby je na jara vú na nara.
5: To by jara napínace, když hát ešte ženy nesom tak daleko šišva s jenom mústvom, to hulce jenom jara podpíraja při tým toto jara fejmbo.
1: A ještě nešto jsou včera večer zatkulario vozivili. Motto za příšodný týden. Tun říká modro-červené bivy. A bič stacia je potom v Nebelčicach.
0: Cimečine po bydlk na vosom zimanie běše to zatkula bič.
7: Ach Kala, što máš týden celé čo předjúdžené? Žence je pundžela. To dalo vizo jenojš zatkula bič.

Štyrimičiny do napu, vosy myšie, s dybkom napu, zmi Jakub povieste do džencišho rania. Poladáme pak ešte raz do koparského sveta na koparskú VM 2006. To je niešto časa. Jo, po takým cítu koparské mištostva bych ju tedy v Nímsky, to so dopomníče. Viele ľudí so tež vopravdže rade na to dopomní převážne. Pozitívna byše menujúce tedy tež atmosféra a to je so zaščepivo. Vedomostná redakcia Quarks, to je z čelaka VDR, je so se s příčinami zabírala. Prvý raz juskachu Nímsce fenojo zjavne romadže před vulkým kými obrazokami, što je so to vůvivo, na samo sobě, vůlky public viewing so tedy etablírováše, kajž by se to tež konstituje například v Kočině, vůlka pfachta, tam svědčeše a ľudžo ladachu hromadže kopajnců. Zasadně by 2006 lidma krízo nasvědče nimo toho je so přes domiacový M nové začuče zromadnosti ve kraju stvorivo. Čehodla, tunraz 20 let po VM 2006 je to trochu hinak, a što má technologické vůbiče tež s tým činič, o tým môžete v našej app MDA Serbia čítač, abo tež na našej internetovej strone. Ale, každopádne, když so dopomňu na vůlku zromadnosť tam v Kočine napríklad, kak sú tam Nímsku pohoňovali, na totla sú dobré vůlade za štvrtk, na najpožišo tež tam môža so Wachte Wonka Poesnitsch, Asromadne Juskatsch, Nimska Wubranka, Reihe Witscher, Jessatschich, Atovidice ve ARD. Zi Donapo Wasemich.

Wassermädchen und Bo, Nabu, Wassermädchen. Papucho Bütsch, dich zu Skolissum, heit doje Pschibira zu trennt, wonja war Barbara, wonja war Barbara Polizia. Da breina dich da, du bist so zwutschowatsch, no gara tonne Lippe. Na hei, ein Brutze wohnt die Katsch doje, jasne, alle dich zu spischnem Kolissum, Papucho, du bist na tokejbat so psche spischne, nejerst dich. Ustade starši ľudžo převysoký kot zastaja a nemôža potom v núze zastač spíšno tedla. No a što nitko policia čini, ona chce vopravdže s vami zvučovač pod hesvom Byč vysčí ze skolesom popuču. Dženca je akcijský džen. A to před budeským dživadvom nedom od dživečich, hač do popodnia štyrioch, môžeče tam tež snano zvučovač raz, kak tam prave dele zalezeče, hore zalezeče, abo tež so zariaduječe, když v mieste popuču, a tež vo sebe, kak môžeče vaše koleso škýtač zo nebyso pokradnevo, když jedeče do konia nakupovač a vonka chceče je odstajíč potajkým. Dženca, viestotný džen ze zbudovskej policiu tu v mieste, mies dživečich do popudnia štyrioch. No a nech k tomu so hodí taká lohká hudžba do rania, že sa čmičinou ponapo. Vosemich, prošu žaden koktejl nitko rano. Kofej se stujštom lukom, abo čaj, to so hodí do rania všie serbský rozvoz. Laid back, reka skupina ju znaječe, se spivom Sunshine Reggae.

Lehrer-Tunnels. Sie will genau was sagen mit mir. Doch war mehr sein wie Menschen. Samski Institut proste Jensa Poschiponi und wie mein Abschednosch do Institut ne hat warin ja na budeske dvonischowe Thema je Institutie Identita a v občelenje štú poslenia kultúrnu výstotu ve Bretonijske. Dženca pošipujú dvímaj ve Sapskym institúče jo ve mestče. Přichodná rečná hodina v obedľarského policista Andreja Kobara je dženca po podňu od 4 do 6 ve tvárinju Zahradnického zviazka Přikloštovský vodže ve Pančicach Kukovie. Dženca ešte na Vokličansku kupu prošení, tam zmie kur lípa z javnú probu. Od večera 6 počakuje vás tam svodne jedže a svodne napoje. Od večera 7 kur lípa potom svoju z javnú probu převedže tam na kupie. Na dvore budovského rodu doživiče od džencnišeho zaso kino pod hovým nebiom dženca je zahajenie riada. To pokazaja nímsku komédiu Extra Wurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skáďuje večove 6 v Sydanskej rúmnosti Stará šula. Potom do Dživadva vítaja júce do podňa šulerio 9. letnika Serbského gymnázia Budešin a pošipoňu popodňu na Pucioch do na Popečich sú holce a holce júce na casting za serbské dičace Dživadvo prošené. Dzieci w staru obieje 9 do 12 lat może sobie obdzielić, a dziwadło tak za siebie odkryć. A poladamy jeszcze do Kulowa. Mieszczanska Rada Soskadzu je wieczo 7 w tamniejszej Sydanii.

0: В příchodných dniach zašvých rozdiela a rozdiela so tež vusvědčenia za děti a šulerio modostných a to rieka požadač, nitko so a požadania písač a rozmowy se s možnými dživodavariemi viesť. Tola, što očakuje dživodavario poprom od modých ľudí, kociš so vo vukovanie postaraja a požadaja. To je so tež Katka Pöpelec prašava.
1: Na známky poždišoviac nichtu nelada, šulario rado praja. Cele tak nie. Skýra naopak, kajš mi cio šefojo praja.
2: Jezu so tam hore lada, ale jenta na tom ti vidži hače tun, abo ona pilna, abo nic. Na jeli tam šojene štvotky stoja, bojte tam reka zotn jara lini.
3: Ja môžem to jara dere zaradovač, když ve srednji šuli, nichtu školi, neo jara dere votrezno. No, husto doš, so ten človek mubi je v behu to oživena, a da so nekdo, da se 40 leta mi požada, po njcu mi te znamki skrve šojene, da se tam vrne 5-5 ne steja.
4: Bolada ima vizo na znamki, vizo predmete su važne, kaž fizika, šemija, matematika. Vizo znamki ne su šo, a mošičkih požadarju preprosimo na en intervju, čiši jednore dokište osobinske rozmova, ta tak vele hodna, to tajke pismo ne može šinešt.
1: Živjenje bi motivacijske pismo a vusvečenja. Šo to svuša do klasického pakčika za požadanje. Pol matka je jednačel miłočanskije agrarnje dôžnosće a pyta pravidłonje dorost za ratostvo. Prini začišć pak vun přez mate, chemii abo serbii znamku nedostanje.
2: Když ja bude ladam, jo, što maja one tam stejo pola poradka, pilnošće, kas su se one zadržali snano, v kotri formje one drugim ľuđom napřečo stupja. Daja si one nešto rec snano, abo klanit.
1: Runje času poprachovacích fachovcov ste motivácia a zájim husto vážnejšie, hač jednotlivá špatná známka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika Gamieny kváže tiež vážnosť na známky. V usvedčenie pak ešte viac preradža.
4: Što ešte jara za me líči, sú te vúpade v šuli. Hej, nikotre ničo za to nemôže, když one dla korošte úpanu, ale to ta rozmova čiže jedno rošine sa.
1: A kak vupada s motivacijskim pismom? Dyl by to přeco cua a 4 strona byč? Richard Paška navjeduje dom svjatoho Jana Smiečkecach s 80 sobudživačerjemi a je hižo tojšto dobrych a mene dobrych požadanju čitav.
3: To odvisuje, što jen pisa. Drude su jene 5 linki dosahace, a drude je ten tekst tak zajmav, so jen te pol strone čita, bez to so jen neke praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cu malo, vele so požadaja z jeni sadu, to je pon šun neprofesionalne.
1: A kak dže lepje?
3: Jen so predstaji, bo toho potenciálno dživo davarja je nešto odco prajice, rhu prajice, što ma on do očakovanju, to je subu rozsudne, kaj jen so na te boabenske zrečeno, te šijotve,
1: Přez jedni pak sú si šice, vonkuna forma, rúne linie a jednotný layout, drie sú to najvážnejšie za prvý dobrý začisť písomného požadania. Štúž si procedáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájemné pouvanie pokazuje, má dobré šanse.
0: A štúž nie ešte vukovanské miestno namaká už na pánika mnohé závody v Hornej Vúžice pýtaja tiež niečo ešte, netko ešte do rozastát do vukovania v Liču alebo tiež ešte v názemie. Katka Pöpelec rozpravieše. A ja sa požadám vo čilne dere meče. Jednu šalku kofeja prošu. Was am ich noch? Du wirst mich. Doch ran, ich habe schon jetzt Sapski raus, was mal hat. Jakob Nützchen.

0: Bela Knatovic hier. Nein. Tut und poetisch hijos zwischen na kuisch de patniko schlotti schlotterbeck sagit doch an ims geho narod neho must war ne budje hijo na letuschich switowach mischt das war saburat schmutz und dich na instagramme post war und preis ob mit mir must war ne jewait zu ho bot birach wir sei schwere jetzt dortmund jan schis weil ich nutz go nach bandachs radio steuer herbak no wako wako an ims go must war jakube de wir scho
1: no he stuisch hier secera ro franzos gabschiwa senegal wobla tomu napad, nebo? So bych ho tam češke rýmania, češke nevedra dvě hodiny, by přestavka nevedradla a tyž v kvartýre Nímského národného mústva je so silně dešvavo z džila je samo milina vupad, nebo hač Nímským kvartýre v Winston-Saleme direktně nemůžu prajč. Kolego jo športšal, supak tyž zvyščili, so budže Julian Nagelsmann dre věřie přečivo Ekvador, hinaše mústvo nastajíč, věza tyž, so můli nekoci vodychnič, so generirova napríklad so tuka so bude Baumann, vodače, miesto Neuera ve Rochestarč a na mieste Niko Schlotterbecka bude dre Antonio Rüdiger startovač. Dženca je zakončace tréning do Rypšečivo Ekvador, zakop je potom tam štvort k štyrioch na miestne, podľa nás nemské štvort k večer desačich. No a Niko Schlotterbecka si že prajva Diana vostane dále ve mústvovým kvartírece, soburajerio dále tiež mentálne podpirovač mústvu tak prajne zevšim, žež môže ište dať podpirač. To je na svojim strone na Instagrame vozviu a ja pytnu Diana, to sa informuješ, to je nemské národné mústvo nastupa. Ty si nímale všetko vyčeva, čo si ja ono rec.
0: A ja som tajná motivácijská trenerka. Jo, je sábsky vúžice. Na nie, to nesme všetce svariť. Čiže to by tiež poskyčiť, a boladač, a podpirač. Ja viem, že oni tam nemajú čas nič na niko poskáč, alebo tak tiež hľadač, ale ja si myslím, že je to vážne, že to tlapom, co sa na dopojedám.
1: A že oni tiež pytnú nemsky, no, keď je pytneš zasadne, že taká euforia pomôže, tak je tiež pšinžeš, že si to myšto sme nastúpia nic, jenož, dokež sú dočasne, so do Gatte Preis
0: Schistnerte Finale
1: qualifikovali, ale tisch s Waschnium, s Energiu, Sahoritoschukisch Raja, das ja müsstu tam je Schkitschka tisch na nas troschku przeskoczyła.
0: Jene praschene Bakschisch, nesme Wurisali poschu dai naju isch wotem Ritschitsch. Undav.
1: Hi.
0: Dobi wun wot scher spotschat Gabonitz. Ja ci prem czola, ja prem nie. Du mir preisch?
1: Proschu, Diana.
0: Ja bin preisch, denn es ist wunderbar, proschu nicht so schön, was Potschatka. Ja bin hier, was da war, ja, kein Joker. Du gehst jetzt in der Motivation, die ist Sarajerio, die ist wie, die ist Britko, nein, mit der Preine, wie ist die, so machst du Wonka, ich schon nicht so, gehst hodgi so, potom tam tisch Saminic, a kotrisch potom hisch, du czekaj, nicht in moja Hutschbakunz, ja, schon raus, was Potschatka započnu, musst du motivierovat, schon te preisch?
1: Ja, raus, lach, hat die Sportschau, ich schon Mist noch mal, seine Expertku, rulle da. Rein abschickt ist Thomas Müller, Nagelsmann, aber der Kramer, Kische, taktisch, der Sportschau-Experte. Hi,
0: yes,
1: Podpis haben, 100% das.
0: No, hi. Aber dann, du wolltest mal, der Wonka, das ist vor ihm dobre Nala, du Pschätzer.
1: Das war ihr Wiki.
0: Du 2 Meter-Ski, du 2 Meter-Ski Schlags.
1: Ja, saß du nicht schon können, Diana, ich müsste aufs Ratsch.
0: Ja, ich bin. Kunstnicke, nascher Poe, Danja, Kanacha, Sujotzi, Pobedelk, Nadjewitsch.

0: Ešte dzień sa ranowe povesťach sušilizmieme v novom šúskym liče doromade 206 a 80 šúskych nováčkov na serbských zakvarných šulách Budeského okresa a na šulách z 2 plus vúčbu v Slepom Vojerecach a v Kulovie. Šuče môža znamenča jeden prvný letník vútvarič na niekotrých kubaniščach, kaž napríklad šuli Handri Zela v Vojerecach samotci. Tam maja lica jednače abicénikov viacahač za Zajšve šulske leto. Ale nastupaja kubvanje na serbskih šulach, mame ište dalše informacije ze zarjadu, kotrež Janek Vočer znosil. Janeko, kak vupada ze svučeremi a vučerkami na serbskih šulach? Mame ich ište dost?
1: Nie, nažel dobirec za nic. Ižo viacore leta serbske vučerja a serbske vučerki pobrahuja, a za nove šulske leto krajne zarjad za šule a kubvanje lazub tež ničo spomožne nevozevja. Dohromade 24 pedagogu opušči 16 serbskih kubvaniščov, a najviac nich minuce 20 podadža so na vumink.
0: A može zarjad džiru pvatač?
1: Nie, nažel nic, dokaž pšinže jenož 9 novih vúčerjov a vúčerkov. A to mi je s druhým jeden pedagoga na serbskej gymnázii v Budišine, dve vúčerce na základnú šulu ve Slepom a jeden vúčer na vyššiu šulu ve Voklecach.
0: Môže da kultusový minister Konrad Klemens svoje přilúbenie dodržať, zo bude na každej sakskej šuli jeden vúčer pred jednej riadunú stať?
1: To zvestosť čurec nemôžu, ale kaj zariad zdieli, steja leca mnohých odkadov vúčerjov a vúčerkov dla pred hišče väčším vúžadaniom hač minene leta. A to pači za ušie šule, nic jenož za serbske. Nesme moli dotal odkad vúčerjov s novými vúčerkami narunač, tohodla chceme práve boze s vúčerjami a vúčerkami rečeč, zobychme se zamiernými odriadovaniami vúčbu na všetkých serbských šulách najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčerjov trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džiry pvátali.
0: A kak vúpada se s vúčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: Toho dostanú serbské šule po informáciách Lazub doromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budešin, dveju na vyššej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runia jednoho na vyššej šuli ve Kulove.
0: Viacere leta pýtaja zariadu tež nových direktorov a direktorky za serbske šule. Kajky da je tam stav, Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie, ketro mélči. Jenička Votmova je, zo neje ľadajú na viednictvo základných šulu Vojerece, Ralbice, Budišin a Krosčice ešte ničo dokonca zriadované. Jednania vo obsadženiu miestnú ešte bieža, tohodla žiadne informácie. Tejšnic, keľko osobov je so požadalo. Příčina? Datové škyt.
0: Tuž dajme sa prekvapiť, hač zmieme k spočatky nového šulského leta sreč augusta nových direktorov abo nové direktorky na serbských šulách. Utomne Jack, Janeko, za novesče ze serbských kubvaniščov.

Zibilgi Nadjevic. Nide nima. Hai minuč so ale spišnje so, je dženci šaranje minovo Cvilki Nadjevic hižo je. Samski institut prose menuce dženca poši ponu dvima je na všednož do institutnoho tvarenja na budeske dvorniščove. Tema je tam institucije, identita a vobdželenje štu poslenja kulturnu vistotu ve bretoniski. Přichodna rečna hodina vobedlerského policista Andreja Kobara je dženca po podňu od 4 do 6 ve tvarinju zaradinského zviazka při kloštorskej vode ve Pančicach Kukovje. Dženca sče na Voklečansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnu probu od večera 6 očakuja vas tam svodna ječ a svodne napoje a vizotiš dobry spiv. Na dvore budyského rodu doživičovo dženznišo za so kino pod hovým nebijom dženca je zahajenje riada, to pokazaja nimsku komediju Extrawurst. V Ralvicach vesna rada so skadžuje večo 6 v sedanskej rumnosti stara šula. Kulovska mieščanska rada skadžuje so večo 7 v tamniši sedani to jutce. A kulturna fabrika ve Vojerecach chce s vami dovjezdu ladač profesor Benz, prezident Mezinárodnej unie astronomu, tam vod svetnišču přednošuje, a to jutce sredu, večer 8.

vedlita 28 vedmejo se kůže raz 8. junia u en světový žen oceánu. Idea za to jo nastala na světové konferenci Živiš na 602 a Živiš jaset ve Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazáš na úznam merio světa za živině na zemi.

Lietosas tois svidau žin merio pet motom reimagine. S tym kše UN zjednošené národy napomínaš k pše obmyslovaniu k novému mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredlo resursu. Cíl jo je uchováš před upec raním a stamaním.

dalšne problem je pestupujúce ogreše meriu. Niekotare namerske družiny přepoužujú svej habitat na pounoc na chłodniejsze płoniny. Tak nadežome mediterane, srejžnomerske ryby, žinca teke v pedpounocnem a baltiskem meriu. Vetom až tam bogatosť družinou přibiera, vena v tropických vedach chudňo. Ale šikne družiny njamegu spuščiš svej živinský rum a tak žedne mriju.

Ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 370 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius jo změnil titul kusa věci raz. V prvně předvoze je pomínil kompozici Rondo žvavou. Další titule pešeguje se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toko dajo dvě versie, a ved prvně je inspirace až ku getové kompozici jo daloka droga. Šikne versie zdajú sa pak na jednu abo drugú vášňu se zabieraš s Meriom. Na prapremieru v maju 1914 jo Sibelius dojel do New Yorka na spárnej loži. A ešte duci na širokom Meriu jo žíval na sledných korektúrach. Tverba jo bola veľký úspech.

Stimmy Sukamis kompozície Okeanide fenskega komponista Jean Sibelius konce se naša žincašne uštivanje přece juniju jo svetove žin oceánu. Naš autor Sebastian Elikoski Winkler jo k tomu zestajú klasickú muziku a se zabiral se situáciou mörjou.

0: Donosias kirchliche Chor, jeho zaspíval ten riedne spiokenč, jo, veke veselské rece ulicu, jo, ved Mörja, nad Mörjom stojte dva groda. Ten tøžen se teke s drugim dňom zabierame, kenč ma s Mörjom ceniš, s rielu, to kroni víče, jo, žen namerniko, a me převeži jo me ten žen z našeho muziku tøženja. Kak vážne sú namerniki za nás všetných, za všetne žen, vížime mi Mase drugim nauvišach okovo iranskeje vejne. Namerniki sú vážne za všetkých a veto ich lievta zaupitnú. Náš žincašný spiu jo speciálne napísal rusovský písňar Vladimír Vysocký. Polský muzikový projekt Volodia jo 2011 čo převožil nikotare spivy do polskej rece a jo je novo interpretíroval. Svišujeme z toho spiu Voži, v ňom se gorní miasa drugim. A Voži, kaž vieč, žinca ho, víče tam, veni se zas rošio. Rojnškec jo dešč a liava lepta jo pol leta mimo a vížime se zas. A potom se zas gubiame na pol leta.
1: A okrenty jak wiatr

Tosh de zuki pechadaju z jednej nejvěcej znaté je tverby ve Meriu. La Mer francouzského komponista Claude Debussy. Živěš náš čostou a či jo zahopil na ní živaš, jednám tvěleši pežde jo byla tverba getova a jo se představila. Úspěch jo byl nejšpěry slabým.

Lietas as tois vide uigin merio pet motom reimagine. Stim kse UN zi adnošione narode napominas kse obmyslovaniu k novemu mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredo resursu. Cíl jo je uchovaš před upeceraním a stamaním.

Ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 76 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius je změnil titul kusa věci raz. V prvním předvoze je pomínil kompozici Rondo žvavou. Další titule pešeguje se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toko dajo dvě versie, a ved prednije inspiracije až ku getovej kompoziciji jo daloka droga. Šikne versije zdaju se pak na jednu abo drugu vašnju se zabiraš z merijom. Na prapremijeru v maju 1914 jo Sibelius dojel do New Yorka na sparni voži. A išti duci na širokom meriju jo živao na slednih korekturach. Tverba jo bila veliki uspjeh.

Novakoyc Gerdi Verone Majinca Bostak Venama Palincovu Litzbu 7 a 7 6 letio nendo stara Tovaristvo Nepelic Tvr jej ako svojemu cvonkoju učopnik tomu gratulirujo a přes tu drogu přes radio se užikujo a še obšetce svojemu tovaristvoju zvierne a pomaga žeš mežo vestančo strova a dobrije mysli to žice vam Luba Gerdi Novakova vaše přijašele z Ronego vam zaspivajo Ronis Grosse.